0: Christoph Mikwausch. Dwanacz, menšino, popečiche, no a to sme so hač došešich na tutych Wumiozo Veselic. Serbský Mojinský oktet to je. A na Peking jetzt nám zaspiewa. Tež nová doba romadže s přespolnými. A to je skupina Trojozink.
1: Jana Kajšta Kakvilka, dušná pak je noš zrytka, pustosím tu na Insta, abo tež posleč města.

0: MDR Sachska, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Zjanom Rerium.
2: Volejbolistki Prinjeho mústva športového tovarstva Viktorie Worklec sú si sobotu Zorielcu v obvodný pokal udobili. Worklečanky s kapitánku Dianu Hajnec přesadžichu so neočakovano z 2-1 přečivo Kundračankám. Čera dopodňa je potom u 20 holcov v Worklecach rava a přečivo zastupnictvu MSV Budešín z 0-2 přirava. Prinje volejbulové mústvo muži Viktorie je sobotu v Ralbicach s dvěmaj dobečomaj do Novej Rajnije doby startovalo. Najprv de přesadžichu so Worklečenio s 7 přečivo dorosti VC Drežďany a potom s 7-0 přečivo Pustej Drežďany. Prinji raz je so v Ralbicach pod lepšimi vumeninimi rao, dokež Visaja Müllace svědce netko vyše. Přiladoval Alois Mikvoušk.
3: Ty svědce se vysali vysokosti o 6 metra a žádané je tuté klase, sakské klase 6 metra 50, tak jsme dobili ty svědce povyšič, ale dženca byše výdomné, že nejsou takové bole. To svědce šli, ale poprám ta rája bole úspěšná a zajímavá.
2: Nimale 2400 utrejno športovcov je sobotu při Hojvoj Setjevoch bjah startovalo. Šulorka Serbske vyššie šule Ralbice Nora Popelic dobeža na čare 2 km jako 7. do cíla a Daniel Čorli z Nimcov bu na distance 4 km 4. a při šulorským běhu na čare 2 km cíči. Koparske úsledky. Ionel Statnik je sobotu za Nebelčanov v útach hižo v prvnej menšine trechiu a cuk SJN spiešne na dobečarský pučvet. Hišče do počasa trechištaj Handri Koreng a William Pletno. 3-0 bez dobom končný úsledk. Pančanci Koparjo přirachu bývom kumcu z 2-5, rota za hosči docpieštaj Kristof Cyš a Jakob Pakosnik. SJ Kruščice druhé mústvo Rajne zjednočenstvo Vulkeš Žáre 0-2 a Kinsprok Radvor 4-1. Hosčo z Radvorja chcichu v piatej rie skončne raz Bonje Dybkovač. Hižo v prvnej menšinie pak hosčičeľo hižo navedovachu. Čestná rota zapisachu statistikário v Lince Klaudiusa Buše. Okresná vyššia liga. Ralbice Vulke Rydoriece 1-1, Rota Sokov Zören Čorlich a Kruščice Kulov 5-1. Rota Kulov Bruno Rettich a Rota Kruščice Mato Gislauk, Lucian Zarodnik, Gabriel Zarodnik, Jan Boguš a Florian Zelnak. Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice je v nesvačidle z 1-7 podležavo. Rota za hosči Betitus Žorciliu. Radvorská koparská rezáva ručí sočera z Kamenca do Radvoria z porážku 0-3.

0: skupina AHA. Summer moved on, spiel zlita 2000 a cile prawe maja lečo. Ty jeso rožonua wo pokročuje dale a nitko, witamy na zimu tu našej domizne. Peč hodzin, ci a postaje.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dženca rano Leoni Venslec z Kamene.
2: Što je vůbši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofo, teologo a kožo z nás v bioživinja. Sjate haušten praj njedy. Njemjena je naša vútroba, do niž nevodpočne tebi, o Božo. Tute sua dopominaja nas na to, zo naš ultimativny živenský zamier v zromadnosti s Bohom leži. Ale kak namakame tutum puč v našim širnym živenju? V Biblii v liše Efezam rika, my sme jeho skutk, přetož sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrým skutkam, kotrež je Boh přihotoval, so bychme v nich živi byli. Tute slova pozbudžeja nás, naše dary spoznač a je na dobro zromadnosti zasadžeč. Přemyslujme dženca o tym, kak môžeme svojský potenciál užívať, so bychme náš živenský zamier spielnili. Přes rozvívanie našich talentov a pytanie za zmyslom v službe na druhých a v zromadnosti s Bohom môžeme naplnené živenie viesť. Nech Boh nás všetkým naveduje a nám moc dá náš opravdžitý živenský zamier spoznať a živý byť.
0: Dobraj Leoni Venslec z Kamenie na roku a zamovitosti tamnišie radvorskej osady 6 menšinu do 6.

0: Under Pressure. Počišćom. Skupina Queen, šešćo, džin, a cinače, jedno, a počišćom. Sejatiš, menšine, viacerých europskich krajach, to betiš jasne, aber jasne tiš na fuhren kongresu 70. so vustajivo, a na letušim 70. fuhren kongresu přepros národne zastupnictvo Švedu v Finske, tak menovane Folktigent do mesta Helsinki, stolice Finske, 5% ludnosti stolice same, a same ja vulku v okolíne reči tam Švédce, tuž tamni zastupe Švedu radlubie svoje názornenia s hoščimi se vumenovachu. Jedne z Čežišov by rečne plánovanie do názorní Bogna Korenku a tam namestnie.
1: Hostičeľo rečachu vo zajímavých vúžadaniach při navožovaniu v obiu reču v strohodníctve abo při ladaniu a vo konsekventnom šesadžinu švedčiny ve Finske. Bože, pak vosta jinice při přednoškách. Samo jako v opetách mi jel, to je zjavnopravnický štelak se svojimi mediálnymi poskytkami, vosta chudurje do redakcie a režije zaurene, za to sedaše v obšaná prezentácia. Jiničky neposredný kulturelný kontakt z možný vústup žunského kvarteta Lyran při votorienu kongresa. Pak Nerika, so nesu delegáča kongresa dosť a na dosť impulzu za svoje dživo doma dostali, abo so vo vúžadaniach vumenili, napríklad vo probléme geoblockinga. Tún znemožnia napríklad Nemcam v Maďarskej si doma filmy z Nemskeje vobladač. A so milí so žony silnišo do přesadženia menšinovej politiky zapšieč, nevostají nice dopoznače. Ze svoje iniciatívu Women for Minority, žony za menšiny, spýtaja zamierne žony zdobič Rozima Eva Penčes. Chceme žony pohoňovač, so na rozdílnych workshopach a dále kubvenách vobdžilič. Chceme ich kubvač a zdobom dobre pozitívne názornenia sposredkovač, so bychu co na politickým a menšinovým polu angažovali. Potak im naroky na sebe samých. Ale tiež jednotlivým knižerstvom napřečo uprajichu čvonojo fúen svoje žádania a očakovania přes rezolúcie. Domovina například žáda si zavisčenie sapsčiny jako živú šulskú rič v Sakskej a Braniborskej, tak David Statnik.
2: A my tiež ako aktívne čvon fúen vidíme tú možnosť v rezolúciách tiež politice zjavnosť zdobič, vábič za naše pozície a tu sa jara veselú zoje delegácijská zromadžizna fúen tuto námet jenovostne přiúzava a ze s tým tiež naše menenie podpira zo má vúsledk v opäta v serbskej šule byč zo šulok a tie serbsce reči. To je náš cíl, tam my očakujeme od kraju tiež jen lepšie radovanie v Sakske a Braniborske.
1: A jenišo je zaso očakuje od zjazka so so skončne jako piata národna menšina v Nemsky připuznaja. Vône sedvo centrálnej rady jenišo je ve Bavorske, sedla pak tiž ve Hesenske, Badensko-Württembergske a Porinskych končinach. 20 letižo, dotal podamo, vo připoznače vojuja. Apropos svojovanie, Europeada so po niečím bliži a Frijavsko-Slovenský přihotovanský komité z Italskie fúen kongrese svojský prezentáciu na jara zabavne vašne zakončí. Predstaje najprede logo, menujúce Zeleno za Alpy, Modre za Morio a tuž ríka moto Od Alpo hač k moriu vitače do Frijavlo julijskeje krajine.
3: From the Alps to the sea, welcoming you in Friuli, Venecia, Giulia.
1: A potom tiež nedom viaco rečnú Frijavsko, Slovensku, Jenžesko, Nimsku hymnu po spytachu.
4: Mandi, mandi, dober dan, dober dan, dober dan, benvenuto futbol fan, futbol fan, futbol fan, oče biel ma che figada. I love you, ich liebe dich, Europeada. Is it
1: Hač drie to na koncu voprođe tuta hymna buđe, dobi mi vočaknič. Znamenča pak za nekotre tydžinje online novu prezentaciju z přístupnja, tak organizatorojo Europeade na koncu slubiću.
0: To bie 70. fúen kongres v Helsinki. Bogna Korenkova je rozpravljava, no a to sme so veselič. Na Europeadu 2028 od Alpu hač k morju, vitajče do Frijavlo, julijskeje krajine. italskie, ach, to bude rene. 6 hodin 8 nače je, Bogna Korinku je zimava, jubilejny 70. kongres FUEM.

Podni app MDR Serbia a sovietis jako podcast v ARD Sounds. Môžu vám to jenaž doporučiť. Si tuto nejdenýše vúsovanie k 90-činám Júria Kocha dokladnýšo na poskáč. 6 hodín, nedom 42, či je to je Frank Vesela, kýž nám zaspieva. Luboš Čmida, snadno sa ty deš do dere hodí s svojami Júria Kocha, ký sme naposled k reportáže slyšeli. Štímo se šmo, se so posmil.

Cibedlki nasadom jeno a lubost, jenoš lubost přeju si za tute zariadovanje, kiž je so sobotu zajivo. Saft is of a friedliche Wiesen von Prai. Hi, as to me so oktobarski sveje mnichove sabatu zahaju. Milionov vopetuario tam očakuja. A oni so zavešče rune tak přes přeco dale stupace plačizny za litro piva horša, tak menovane mas. No hi, litsa plači von přerisku. Přerisku je naš 15 euro a 1,60 centu za 1 litro piva. No hi, trošku viace a čišče loni. A chceme raz ročo pokuknič. 40 let ročo džiat na čisto 5 a 80. To plačeš liter mas jenož přerysku 3,20 euro. Aj, teko bože za liter diesel plačíme, šo je ne? Pečina letuša plačizna tak rec za liter svodného bajerského piva. Štuž može se dovolič? Nech poranje vosvědčí, kýbam Nichove, kýbam Režanach abo Lipsku, abo tež na oktobarských svědčinách ve Vůžice, dajči se na kužovat Lůvič, tež z bajerské učbu. Z Moravku, z dujerské učbu, jajnaš praju odsavt is, nech se šice poriadne vosvědča a se napija.

hač na posledne mjestno bije, vona čera v obsađena žola Serbskeho kulturno centruma s Lepom, vitao je tam minuce Kolipa na svoj nazemski koncert.

kurz pančic skukova je publikum tež sa buda programa zapšijal mer z druhým ze spivom Slepo, to je Riana Vieska.

kultur pod návodom Jadwigi Kolchostovie je včera na nazemský koncert na žulu Serbského kulturného centruma slepom přeprosil. A publikum je sa džakoval silným aplausom. Žula, da by kajšiča prajen hač na posledné miestno v obsadžena po takým riad názemských koncertov je zahajené, tu ešte vítani tež na dalšie. Môžete si serbskú kultúru ľúbiť dač a vie za serbským rozvosu o tým rozpraviame. Džesač, menšinou posledem ich je.

0: Nima sudno, s tem meni Denis Wenzel Zavešek in Stidjenja, že so tež serbske mustva zaso športovali, a to zima na mjetko, Jan Reho.
1: NDR Sachsen, serbski rozvoz. Sport.
2: Volejbolistki prvního mužstva športového towarstva Viktorie Worklece sú si sobotu Zorielcu v obvodne pokal udobili. Worklečanky s kapitánku Dianu Hajnec přesadžichu so nevočakovano z 2-1 přečivo Kundračankám. Čera dopodňa je potom u 20 holcové Worklecach rava a přečivo zastupnictvu MSV Budešín z 0-2 přirava. Prvnje volejbulové mužstvo muži Viktorie je sobotu v Ralbicach s 2 dobečomaj do Novej Rajnie doby startovalo. Najprve přesadžichu so Worklečenjo s 7 přečivo dorosti VC Drežďany a potom s 7-0 přečivo Pustej Drežďany. Prvni raz je so v Ralbicach pod lepšimi vumeninimi ravo, dokež Visaja Mülace svědce netko vyše. Přiladoval Alois Mikvaušk.
3: Ty svědce jsou vysali vysokosti o 6 metrů a žádané tuté klase, sakské klase 6 metrů 50, tak jsme dobili ty svědce povyšit, ale dženca byše výrobné, že nejsou ty kvůli bole. Ty svědce šli a za poprám ta raja bole úspěšná a zajímavá.
2: Nimale 2400 utrajno športovcov je sobotu při Hojvoj Setjevoch bjar startovalo. Šulorka serbskej vyššej šule Ralbice Nora Popelic dobeža na čare 2 km jako 7. do cíla a Daniel Čorli z Nimcov bu na distance 4 km 4. a při šulorským běhu na čare 2 km cíči. Koparske wuslitki. Ionel Statnik je sobotu za Nebelčano ve Vutach Jižove prvnej menšinje trechiu a cuk SJN spiešne na dobečarski pučvet. Hišče do počasa trechištaj Handri Koreng a William Pletner. 3-0 bez dobom končne wuslitk. Pančan se koparjo pširachu bivem kumcu z 2-5, rota za hosči docpieštaj Kristof Cysz a Jakob Pakosnik. SJ Kruščice druhé mužstvo Rajne zjednočenstvo Vulke Žáre 0-2 a Kinsprok Radvor 4-1. Hosčo z Radvorja chcechu v pjatý rys končne raz Bonje Dybkovač. Hižo v prvnej menšinje pak hosčičeľo hižo navedovachu. Čestná rota zapisachu statistikárjo v Lince Klaudiusa Buše. Okresna Vyša Liga. Ralbice Vulke Rydoriece 1-1, Rota Sokov Zören Čorlich a Kruščice Kulov 5-1. Rota Kulov Bruno Rettich a Rota Kruščice Mato Gisvauk, Lucian Zarodnik, Gabriel Zarodnik, Jan Boguš a Florian Zelnak. Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice je v nesvačidle z 1-7 podležavo. Rota za hosči Betitus Žurciliu. Radvorská koparská rezerva ručí se čera z Kamenca do Radvoria s porážku 0-3.

7 hodzin 22 je, no a to sem najprve raz v oči vualal, jako sem tunle stavizno včera čital, v Kamienicy je kriminelna banda Džiči. 6 holcov, 1 holc, šice v okolo cina če let modrh, 2 žone nadpadneva a vúru biva. Haj voprodže, sobotu večer bych ju po mieste popuču, tam sú cia 20 letnú pri busom zastanišču napadnuli, jubili a tež popierové spray domy z oča prskali, nimo toho pokradnýho tošu, modeja žone a čeknýchu z přichodným busom. Ale ide ešte dále, vúrobená žona zazvoní na to přečelku, kýž na přichodnej stácii busovej stácii čakáše, a džičacu bandu potom nadpadla dla nárieča, što to dobí, hej, čo dla mojho přečelku vúrubíče a zbíječe, teda 6 holcov a holc, tež jej spray domy z oča prskachu, jubijachu a pokradnechu jej šmuratko. Potom do parka tvochnechu, tak policia a tuta netko sledží a má tež video materiál z busa k tomu, netko rune vúhodnoča, kriminelna džičaca banda. Vúrubí 2 žony, sobotu večer v Kamienicy, kajka to kytro, kuriózna stavizna.

0: Pivas, čijes, slepas, piva, za nas, srpskim rozvosu je na pol vosmih.
1: Srpski rozvos. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. V svojej vôni rezolúcii žada si FUN od Európskej únie zaso pri přesadženiu KI zákonu na európskej rúnine tiež menšinové potreby vobkičbuja. Tomu čvonojo 70. kongresa v Helsinkách sobotu přiwosovachu. Z dobom žadaja si zaso pri zasadžovaniu kumštnej inteligencie rečná a kultúrna mnohotnosť vobkičbuje. Európska komisia má zaviesčiť, že so vúvivanie túlu KI a dátových bankov za menšinové a regionálne reči spichuje. Kongres zakončí so sobotu s prezentáciou Friaulu a Slovencu z Italskie, kýž logo a motto Európiade 2028 predstavujú. Pône vopsadžená by je včera žola Serbského kultúrneho centruma Slepom, ako by je Kor Lipa z Pančic-Kukova za názemský koncert na Vopiče. Pod návodom Jadvigi Kaulfürstovie spievachu miestrujem tvorby z oratória Nalečo a serbské popové tvorby. Zromadne s publikumom si jacere štučky zaspievachu miestrujem Slepo to je Riana Vieska. Další nazemský koncert v Salovie v Votovachu Džičaca Rivanská skupina z Britnie, Milena Vočeriec a Mati Džisbok. Nidže posta přiladovariu podrahodžinský program s rejemi Džiči a modostných a serbskými spievami doživí. Tvorstvo Bratrústvo je zariadovanie z domovinu organizovalo. V Nibelčanskej vosadže sú včera filmovanie svičili. Dohromady 37 modostných je Sviaty zakrament ve vosadnej cirkvi Sviatého Mirčina přijímalo. 15 hulcov a 22 holcov. Miest nimi 19, kýž sú si za sviatk družču drastu zvoblekali. Dokéž nima biskupstvo Drieždene Mišno aktuálne amtirovaceho biskupa, je modostným budyský dachanský farar Vito Ščapan sviaty filmovanie vúdželiu. Dženca zahaja v Vojerecach tvarske dživa k ponoveniu zjazkovie drohy B790. Kaž zdžili krajne zahriad za drohotva a vopkat Lázuv, za to votriesk drohy mies Zorielským mostom, južnej drohu a budyským mostom do Spune Zauru. Tam na niedže 370 metrach jezdnu z nový asfaltový vorštu pokryja. Tvarske dživa maja 2 týdženi trač, vúdavky 240 euro zapvači zjazk. Riedký obraz skýčoše so vopetovariam sobotu v Krabatovom vynie Čornom Kumcu. Tam je tovarstvo Krabat na inscenáciu evangelsko-serbského kvasa přeprosilo. Na 70 hošči z regiona tam vitachu. Vosibie modžinie cichu organizátorojo tradicionálne serbský kvas vokolo Čornoho Kumca nedl zblížič. Za to vôhotovachu cive kvasnú džin, v fokusu stiachu serbská drasta, kvasná jič a tradicionálne rie. Braška rozimaše zajímcam a kvasným hostčom bozatk kvasných vášňu. To bych ju povieščo, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nás očakuje pomene pomručené, džin v biju dňa očakuje nás tiež švíle a menšie nevedra, k tomu silný vecik, kotrož pšinže se zapada, a to šopši maximálne 16 do 18 stopňami. Júce vostane najpredera z pomručené v biju dňa pak so svunco tiež pokaza, vostane sucho a to znova při 16 do 18 stopňu. Sredu potom má byť přečelné a sucho, maximálne 19 stopňu nám to viesča.
0: Kečbu, ľubiča Ferojo, na A4 zesmier Zoreca, nasmier Drežan, mier s budyšnom Vukodom a budyšnom Zapadom. Tam dreje remesnik, kofor, kaščík s gratami na Zabu. Je sa nekak na jeznu sunova, tutom kaščík tam leží, potakým tam trošku kečbuvač. Mier s budyšnom Vukodom a budyšnom Zapadom, nasmier Drežane, leží kaščík s gratom na jezne. Hevak, nám dále ničo nepředliží. Vám dobrú a viestu jezbu přeje môj Katka Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: Deren formovaný do nového dňa, do nového týdženia, peč, po napo 8.

0: Aronius mit der Bojschach Svišeli. Koncert Kora Lipe z Banči Skukova v Serbskim kulturnom centrum je slepom kunstiđenja, a tiž dalši nazemski koncert v Salove romađe zjučace rjovanske skupinu z Bretnje, a tiž Mati Džisok a Milena Vočare su tam zahuđili. No a kunstiđenja su tiž dalši hišće zahuđili menujce voni. V Haslove. Na žoli bizote Tvoščenca je nimsko-serbske ludove dživadvo čera premieru Juhu Flopidos su zaso tu. Predstavivo 80 ljudi je si hudžnu inscenaciju bolbadavo, a žola bi derev obsađena. Grigorec, Anna-Maria Brankačkec, Tomáš Cyš, Taso Šile, Išvan Kobila a režisér a divadelník Mirko Brankač. Oni predstavujú vúrysky ze svojho repertoára, však má skupina Flopidos svoje korenie leče 2008, tu bu založená, a v šľakých obsadkách bychu dživadženici z toho časa pravidvone na jivišču, mezdruhým vopäta skupina 2005, če tiež Wendish Fest v Serbine, Texasu, a ke koncepty tutej skupiny Flopidos praj dživadženik Mirko Brankač.
1: Ja bych pravil písané pod Podpory přes serbské starizny, v 70. let od herce hač do aktuálnych spievov z Dilnej Vúžice, ale tiež viezo tiež aktuálne spievov z našej Hornej Vúžice od Astronaut, napríklad, aber Holovský. My sme popravili jedna Dilna serbská kapava, to je ten koncept bol. Když bychom kus mňace časa mieli, bychom zavišiť tiež jen rze Hornej serbský program zmožniť mali, hamene tiež s vojskými spievami, ale tak je to jedna symbioza.
0: Symbioza, a tuto symbiozu doživiče napríklad prichodnú nedželu, popodňu to pozastanú Flopidos napríklad v Nebelčicach. Cíče oktobra potom vítaja vás Kroščanský jednoče na Vulke Reje, tiež Rádvoriu, Slepom, Čísku a Budešiny hišče v ústupia. Tu už sme sa veselič, skupinu Flopidos čera miachu premiéru Haslove zvojnou je symbiozu Turu.

0: Polícia z Žiliny.
1: Od piatka na sobotu bychu budušenia centrum vandalojo popuču, voni kradnuchu od jednače jezdži dvou šklencu špielu a rozrysachu od dveju připovišaku plány. Nimo toho kradnuchu miestče tešišče jacere dekoratívne věce, kotruž bychu 5000 euro hodne. Věcna škoda přinže ešte k tomu 1000 a 300 euro. Tež z druhotní studni budušenia bu kradnene a to noce od piatka na sobotu z transportora. Z neho zachu neznačí vietce za vúdženie a grad v hodnoče 700 euro sobu, k tomu vietna škoda na transportoru 300 euro. Sobotu pripúdňu biecia 80-letná so svojim Nissanom stajne zase na vopačni čárie, potekým na D za napšečo jedúcich popuču. Jedúše přes Ottendorfa Krilla, Vršnic, Kleinaundorf přes Dobru Hačtu Čorňova. Viacera auta dobiachu kečpúhač a so jej vúvinuč, so bychu zražce zadživali. Polícia cia 80-letnú potom dostčinie a jej jezdna kmanosť so prúvaše. Polícia pýta tutým páče svitku, štúšie niešto vidžal, môže to pri kúždym policajským revírie z Žilič predúšim pak romáčotovie za kamiencu. A sobotu večer je políciu v Vojerecach koup zaberal, kýž sedúše pošim zdáču viacero hodžiny na kutniku. Zastonice popadných zvierio a skutný likor ptaka přepytováše, potom jeho policistča z druhého zaso ke blízkemu hatidu je zechu.

0: 같이.
1: Hi, gratulatia, Lubecici. Störi jeden Dobili.
2: Etea, tvoje posledne rotagenca, vulkotnje.
3: Jako je buj přilečal si spočatnje myslach, zojun viac nedostanješ.
2: Ale potom si so naraz dozore panečtava, a buj hišče v povedcen znovu trichiva.
3: Kak ta stuha tajki fajrukcija serbse reka?
1: Mi so zda sva žaden pravi vura, zato nimame mira. Ale bychme to moli tola po polskim přikvadže přeurodka mjenovač.
3: Přeurodka? Haj, to so mi nekak ljubi, šako so při tym sam přeuročiš.
2: A rota? Su tam tej sovu nutska. Rota, rotka, ach, znajmenša tak nekak.
3: Da by to moja prinja přeurodka. A ďakujú sa za vaše ľubé svoje.
1: No, ve prvním voku Miku sa skere bojach, zo si kríbet pri akcii skoncuješ. Sem mô hakli juskač, ako sem vidžal zo soči deriže. Hač reálne rota abo nic. Nepšenávajče, prošu.
3: Haj, vujo Achimo. Štela by si poprám vaše na renče v rota, Beno?
2: To je lohko. Jako zakitova, tlatelko rotov necelam. A hakli jedne, sem zvičku trichio. Na nje so najrače dopomnio. A tvoje, Mira?
3: Nevim, hačno sem z cilva raz jedna rota reciliva. Zato možu so na jeden vosebite voljne kop v treningu dopomnič. Haj, vem, kotru meniš. Te rota bih vopravdje rane. Bul je runu smu horeka do ruška rotu lečal. Ach, tajke rota bych tiš rade junu reciliva.
1: To hišče pšinže, Mira. Sem se celé vieste.
3: Što byš poprám tvoje najľubšie rota od nás, vujo Achimo?
1: To netrebám dôho přemyslovač. Vaše prvne dženca. Če rúne sami jedne núc dostali, ale nejste so z cva zatrašiť dali. Zakop, buj ročok Benny, od neho dále k Mirie, ona je jednu přečivnicu vúrava, a buj k tebi dále sunova, a ty si jún potom bez vúľkoho činenia do rotu prasnova.
2: To sú tvoje najľubšie rota? Dajke celé všetné v rie vúrate.
1: Haj, tam by menujce šop podľa, što si ako trena přijú. Morálka, spešná reakcia, dokvadnosť a šice čanu za jeden postrong. To bychu rota cevoho mústva. A dajke mám najradšo. To iš raz, dvaj, ci...
0: Esiat kopačky!

0: Tešme sme poni loštaka iš zaspeva Mordžinska skupina na podživačih. Poni lošta, vas informovač s dobrimi informacijami.
1: Serbski rozvoz. Povješče. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V svoji vonni rezoluciji žada si fuen od Európskej únie, zoso při přesadženju KI zákonju na európskej runine tiež menšinové potreby vopkičbuja. Tomu čvonojo 70. kongresa v Helsinkách sobotu přiwosovachu. Z dobom žadaja si, zoso při zasadžovanju kumštnej inteligence rečna a kulturna mnohotnosť vopkičbuje. Európska komisia má zvěstčiť, že so vujívanie túlu KI a dátových bankov za menšinové a regionálne reče spechuje. Kongres zakončí so sobotu s prezentáciou Friaulu a Slovencov z Italskie, kýž logo a motto Europiade 2028 predstajú. Bône v obsadžená bie čera žola Serbského kulturného centruma Slepom, jako bie kôr Lipa Spančic-Kukova za názemský koncert na Vopiče. Pod návodom Jadvigi Kaulfostovie spievachu miestrujem tvorby z oratória Nalečo a serbské popové tvorby. Zromadne s publikumom si jacere štučky zaspievachu miestrujem Slepo to je Riana Vieska. Další názemský koncert v Salovie v Uotovachu Džičaca Rejovanská skupina z Britnie, Milena Vočerec a Mati Gisvok. Nidže posta přiladovariu podrahodžinský program z rejemi Džiči a modostných a serbskými spivami doživí. Tvorstvo bratrostvo je zariadovanie z domovinu organizovalo. V Nebečanskej vosadže sú včera filmovanie svedčili. Doromady 37 modostných je Sviaty sakrament ve vosadní cirkvi Sviatého Mirčina přijímalo. 15 holcu a 22 holcu. Z toho 19 holcu, kýž sú si za sviatk družču drastu zvoblikli. Dokýž nima biskupstvo Drježdany Mišno, aktuálne amtirovaco biskupa, je modostným budyský dachanský farov Vitoš Čapan sviaty filmovanie vúdželiu. Dženca zahaja v Vojerecach tvarske dživa k ponoviniu zjaskovie drohy B7 a 90. Kaž z džili krajne zariad za drohotva vopkat Lázov, za to votriesk drohy mies Zorilským mostom, južni drohu a budeským mostom do Spunia Zauru. Tam na niečo 370 metrach jezdnu z nový asfaltový voštu pokryja. Tvarske dživa maja 2 týdny trač, budovky 200 000 € za pfači zjask. Rytký obraz skýčeše so vopytovariem sobotu krabatovým vynie, čornom kumcu. Tam je tvorstvo krabat na inscenáciu evangelsko-serbského kvasa přeprosilo. Na 70 hostčí z regiona tam vitahu. V osibie modžinie cichu organizátorojo tradicionálne serbský kvas vokúo čornoho kumca nedy zblížič. Za to vôtovachu cive kvasný džín. V fokusu stiachu serbská drasta, kvasná jič a tradicionálne rie. Braška rozimaše zajmcem a kvasnym hostčom pozadk kvasných vašňu. To bych ju pojestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas vočakuje skýre pomročené džin, tiež švíle a nevedro sú dženca možné, žive slieprostupa bieho dňa na 16 do 18 stopňu. K tomu zmieme dženca silný viecik, kotrož pšinže ze zapada. Júce vostane najprv raz do runia pomročeno, v bieho dňa pak so v uviedri suchoma vostač a to znova při 16 do 18 stopňach. Sredu potom má byť prečenie a sucho s maximálne 19 stopňami máme líčiť.
0: Taká názema sa nám ľubí. 19 stopňov, svunca došť. Ach, zvota názema. Keď bu ľubí šoférojo na A4 násmier Zorec, mies horným vújezdom a svoní Boršču, tam tvárnišču stý na pravé čare skoncované nakladné auto, to je celé čerstva povieč, tak zo ešte čopvak a šteká frišná cauta, mies horným vújezdom a svoní Boršču. Na pravé čare stý defektné nakladné auto a to na A4 násmier Zorec. Dobrú a viestu jezbu přeje môj Katka a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: A ja to vidlo tý dopomína sa na naše krásne lečo ležeť žitnišču snano bude to sredo možno, kajže Katka že prajba, no, so s tým svuncom, Katka.
2: Svunčne džena z toho očukuje s džetnače stopnými, sano sa potom tiež vicik zmieruje, helak pak môžeme vyzo tiež zmia puščeč.
0: Do toho a potom so žitnišču porane vúližeč. Tomáš, chceš, peč po napodživečích.

0: Mydam je Cibirliki Nadževeč, študre jena viace serbskih knijov pisao, štu je najznačiši serbski spisovačel, koho šice znaja, Vujki Prašak, to su jenoš superlativne. Važniše je tola vidžeč, štu je što pisao, a hač nas to zajmuje, a tiš puta. Horkach rodžene a žilovie bydlace Juri Koch je zajšve tydžen svoje 90. národniny vosvičiu a Madlenka Šočic zladuje na jeho dživa a myslo poune živenie.
1: Hač jako žurnalist abo spisovačel. Juri Koch písaše a vozivieše, zoso knižne polce hač od dženca zibuja. Ve všech jemu znatých riečach. Svoj votre jazyk, kištre je tež v studentskim kabareče Krop v Lipsku vociu, klinči z jeho žortnych rymov, glosov a komédiou, rune tak, kaj ze žortnych rozvosových vúsevaniu. Kajž v tutem, na Silvester 1908.
2: Zenf z Budešina.
3: Hej, tu je žonov, žonov, Alfons a žonov. Žonov Alfons, ľubí poslúhajú potajkým, ja tu steju ve Zenfie, hač nemali do Dingsta, na, jole do, na, kak to nám reká. Potajkým hač tam hore, ja ve Zenfie steju, tu ľudský Zenf je jara vodre a žitky, kaž potala, žice zavesti, čo viesče. A na to sme my, žice, ja hoďi, no, to tu ľudský Zenf, tak žitky. Aj, no, štú neznaje heslo ľudských, sárských a nemských Zenfariov. Čím bolie žitky je náš žonob, čím rejšo leží so na konob. Tuž nenajíš, so ženie Zenfa od hore Hanka hač do Genfa. Zenf z Budešina nima konca, to vie každá hupa ronca. To vatme.
1: Juri Koch je v přenesenom zmysle svoja hybrid. Po pokaže a rieči hornio-delňo-serbsky, po skutku nosči žortne šibavc a do vúbokosče a rozuma sahace spisovače, kotrož vulky svet runie tak zabira, kajž jeho mały serbsky ľud. Tež když zdáva so tun znano drude předušne?
4: Drude si ja to myslu, na druhým boku pak ja vôbkyč byl tež ništo, što jež mě tráši a merza. Za myslom nemôžeme tak rec meso ujednač a za jeden postronk čaneč jednu ideju mieč a tuto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišče strašnejší problém, kýž ja vidiu nastupajú existenciu toho malého ľudžika v srednej Európe, kýž je so potielko stách letách teda zakoval, ale netko všinde do jednej dramatické fáze svojho uviča. A tu dobíme kečbovač, zosíme mesobu na nohy, neteptame asi mesobu do zadka, co nebych pravil, dorče nekopame.

To bieše wurysk z čerawšeho nedźenišeho wusyvanja. Gdzie będzie začinam Jurija Kocha, kotryž je Madlenka Šočic zestajuwa a přinoš k cuvi dołošći namakače na našej internetowej stronie, našej damotnej app MDR Serbia a jako podcast ARD.

Jako Lilia je zaspěvala. Dženca večer vůseba zase moda žoma radio Zatkula. Oni sliduja slidam hodostnem do Vukraja, so tam zčejovali tým slidam, kýž tam dživaja, so vukubvaja, aj vo ich puču a ich názorneniach nám dženca večer od 8 do 10 rozpravja. Dženca nie jenož nekaká punžela, ale viesová punžela. Na namiestče pred vonym dživadvom tu budúšine vítaja vás od 5 do 7 pod heslom Love, Not Hate, Ľubosť ani Cída. Ľud, dobrá hudba a písaná nalada. Dženca na viesovej punželi na namiestče pred vonym dživadvom budúšine. Wobedlerski policist André Kober ma za was jutze wotorene dure, kajstisch wotorene wucho, wotstörioch doscheschich, domie zaradnisko zjaska przy klosztorski wodze, panczicach kukowe, jutze to budze, wotstörioch doscheschich. Wobedlerio gmene Maleschätze su na gminsku radu witani, a to jutze večer sedemich do tamnišeje sydanie. A Mačica Serbska vita na přednoš kvo Handriju Zeleriu sredu večer to budže, sedmich, na žurli Serbského domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabirataj so s prašenjom Handri Zela basnik jako tvorc melodijo. Sredu večer to budže, sedmich, na žurli Serbského domu budišinje, to sče vutrobne vitani na přednoš k Mačice Serbskije.

0: 6 menšinu do živečiche.
1: Nábožné slovo.
0: Má dženca ráno Leoni Venclec z Kamenie.
2: Što je vůbši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofu, teologu a kožo z nás v bioživinja. Sjate hauštyn praj njedy. Njemjena je naša vútroba, do niž nevodpočne tebi, o Božo. Tute sua dopominaja nas na to, zo naš ultimativny živenský zamier v zromadnosti s Bohom leži. Ale kak namakame tutum púč v našim šednym živenju? V Biblii v liše Efezam rika, my sme jeho skutk, přetož sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrým skutkam, kotrež je Boh přihotoval, zo bychme v nich živi byli. Tute sua pozbudžeja nás, naše dary spoznač a je na dobro zromadnosti zasadžeč. Přemyslujme dženca o tym, kak môžeme svojský potenciál užívať, zo bychme náš živenský zamier spielnili. Přes rozvívanie našich talentov a pytanie za zmyslom v službe na druhých a v zromadnosti s Bohom môžeme napielnené živenie viesť. Nech Boh nás všetkým naveduje a nám moc dá náš opravdžitý živenský zamier spoznač a živý byč.
0: Dobraj Leoni Venclec z Kamenie, nadavku a zamovitosti. Tam nešie Radvorské vosady.

0: Šula za dolnosarsku rec a kulturu ho v Hršebozu přepšasujo viče na sarske blido do noje nive, a jo to južo dobra tradicija, až nie zmakaju se tam v napšikvat v domu nizki špie, ale na drugim mestnje, a jo to jo, to ve Viednica šule Uta Henčelova. Vena jo nento při telefonje. Dobrý žen, Uta.
1: Dobrý žen, Anja.
0: Jo, že se zmaka jošo.
1: Also, my máme nindo južo dobrú tradíciu, tam ve Novinivie se smakaš dva raza oblieto. Jeden raz ve Nališu, to je všetci tradicionálne serske blido, tam my se rozkranjame vo šakých témach, ale ve Nazumie má to nieco vysebne na sebe. Dokuláš pen se smaka jome, pla ustavatlišča v Nove Nive a startujeme dobvoto na sledach jelenjo. Also my startujeme ved šistava dobvoto a pen svuchame net na jelenjo, že veni vovaju. My máme nito v toštom leše južo vesme smakanje. Ten zruna nas přece uvita z jadnejo básňu, ven to fajn recitirujo a my všetne obželníky a obželníce mögu na zachopenku serski se rozkranjaš. Svetšina tých mögu serski a togodla se rozkranjame janove serske rice, ale pen bužo to šicho a my svuchame z kötarego smira šidu také vovania jelenjo a pen my se pracujeme a probírujeme tak blížno až možno k tým jeleniam šiš.
0: Nen to prašanje, čo vy už raz nekotare vyžili?
1: Božko nic, dokuláš, to je celé jasno. Na zachopenko je to píčku šmojte, ale pen to bude tak šmojte, až ty nemôžeš nic více vyžiš, jano svucháš. A pen, kaž my makujeme v blízkosti z náš žasíš metru, stoj ten jelen a vova tak mocne a gvosne.

0: Šula za dolnosarsku rec a kulturu ho v Hršebozu přepšasujo viče na sarske blido do noje nive, a jo to južo dobra tradicija, až nie zmakaju se tam v napšikvat v domu niski špie, ale na drugim miestnje, a že to jo, to vie Viednica šule Uta Henčelova. Vena jo nento při telefonie. Dobrý žen, Uta.
1: Dobrý žen, Anja.
0: Jo, že se zmaka jošo.
1: Also, my máme nento južo dobrú tradíciu, tam ve Novinivie se smakaš dva raza oblieto. Jeden raz ve Nališu, to je přece traditionelne serske blido, tam my se rozkranjame vo šakých témach, ale ve Nazemie má to nieco vysebne na sebe. Dokoláž pen se smakajome pla ustavatlišča ve Nove Nive a startujome dobvoto na sledach jelenjo. Also my startujome ved šistava dobvoto a pen svuchame net na jelenjo, že veni vovaju. My máme nito v toštom leše južo vesme smakanje. Ten zruna nas přece uvita z jadnejo básňu, ven to fajn recitirujo a my šukne obželníky a obželníce mögu na zachopenku serski se rozkranjaš. Svetšina tých mögu serski a togodla se rozkranjame jano ve serske rice, ale pen bužo to šicho a my svuchame z kötarego smira pšidu také vovania jelenjo a pen my se pracujeme a probírujeme tak blížno až možno k tým jeleniam přiš.
0: Není to přišanie, čo vy už raz nekotare vyžili?
1: Božko nic, dokuláš, to je celé jasno. Na záchopenko je to píčku šmojte, ale pen to bude tak šmojte, až ty nemôžeš nic více vyžiš, jano svucháš. A pen, kaž my makujeme v blízkosti z náš žasíš metru, stoj ten jelen a vova tak mocne a gvosne. Pen je to už doživienie na cunie na veže tam daleko přec ved zvúcanie civilizácie. Also, to je napšaudu také doživenie, žež nie dostanie skúšť žen.
0: Krádu vesebne doživenie, krádu vesebne sárske blido musíme groniť. Co je cíl?
1: Cíl je doživenie ve přírožem ješ a veto, až sárske lúže mögu tam se smakáš a také dobre nevšetne doživenie dostáš. A veto se rozkranjaš ve serske rece, a to bužo. Samo kaž me ježeme sled a mežeme te gvesta na nebju vižiš a se rozkranjaš, ktere obraze to sú, to se stanjo šukno ve serske rece.
0: Dla toho teke zachopio se serske blido viče zigar 60, ale bežko to, čo me južo přeražili, šukne miestna sú za letosa pône.
1: Tomu tak jo.
0: Ale jo to znaš možno se přizjavíš už za druhé leto?
1: Na se vie. Dokuláž to je zaredovanie zvezané z kúbku domovine v Nove Nive a te lúže přijdu eben z Lubňova, z Flopiščov, z Vosvercha, z Čupca abo z BV Göre.
0: A gabe nento druge zajmce byli z drugich sú? Jo to penteke možno se přizjavíš v šuli, abo...
1: Jo se vie, ale ja musím tam šildoš te prítne, ako přijdu, abo se přizjavijú, te sú im te prítne, ktorýž mögu sobuješ.
0: Po takém musíme chvátaš, kaž máme zájem za to. Po takém búža výče venú i nivie, krádu vesebne, sárske blido, miestna, súpone, ale za přijduci leto by mogeli sa ešte přizjavíš. A o tom jo informírovala Uta Henšelová, viednica šule za dolnosársko rec a kultúru. Pen viele viacera žicíme, viele úspecha.
1: No, ja sa nažijam, až to sa ražijo a búžeme pen výžiš.

Strategijská kupka Serbskiego instituta Sroka vás učobne prepšasujú na přiduce zmakanie Serbsku recnú revitalizáciu organizírovaš, koordinírovaš a analyzírovaš, to je cíl kupky. Strategiu za to užívaš, kšie gromaže s zájemcami zase 22. septembra po takém viče vedpodňa z Egerpešich až do viacora vesmých a to ve byruje Serbskiego instituta v Hršebuzu, to je při Grodovej cerkvi 2 hovemišče, a link také zase přigotuju tak, až môžeš sa také digitálne obžiliš, kaže link trebašo, bedejali sa v Serbskem instituše přizjaviš.

0: Naša tema dženca sú Mojí Serbia ve Vukraju. A dokáž ja, kajštež Hanna ište žene dlieha za dole čas ve Vukraju vostavuje nesmoj, smoj so vo podpíru staravoj.
1: Aj, Franco, to máš celé práve za našu dženc, nišu čujemu, smoj se tiež dve servoce do studia preprosovoj.
0: Mila Džisokec a Hanna Nukec, ty si tu dženca nám do budešina dojevoj. Vítajte.
1: Čo? Prajte raz, dže a kak dôste do svoje ve Vukraju bol? Mila, započ to raz.
2: Ja bych sa 6 mesacov jako operka ve Nižozemske.
0: Aha, na te?
3: A ja som bola najprv 5 mesacov ve Španske, a potom ešte 2 mesace ve Indonéske.
0: A što sa potom tam konkrétne také činu, Hanna?
3: Aj ve Španske som ja 5 mesacov do naprvom odživala, a si kuspina za naroma odživa, potom som ja ešte 1 mesac do jednu španštinu si naučila, a ve Indonésku som ja také menované backpacking činu a potom kým sa s nakrbetníkom přes Indonésku kusky ježdiva a si tú reinu krajinu uvladala.
0: Hamila, ty?
2: Ja bych ako operka ve Nižozemske. Tam som na dve džiši.
1: Fajn. Dož byste so doba rozsudit, svojba a přeceljo sú všichni tam, že byste za přecel vostavili.
2: Vy naše rany domy znemužíte.
3: Mě ty šetce zase domy vábilo, dokud byl tak fajn za myšmi.
1: Nahaj, to ta ty rýna. To by po takým první začíšť z našeho hoští. Nedom po příchodném spíve zoniče viac svojí na zoninách v Ukraju.
0: Naše sa všetci...

0: Ši namaj v studiu ste dženca Mila Gisvokec a Hanna Nukac. Voni ste so, kaj sme to unie zonili, do Vukraja, do Nižozemske, do Španijske a Indonizijske podali.
1: A netko pak nas vieso tej zajmuje, kak je jej uživenie ve Vukraju takhle bylo. Mila, to sa preda mi hiďo přeradiu a zase doto zase v Nižozemske pobyla, v Norvegske pobyla. Hej, što je ta stavizna za tom?
2: Tu popravne plán za me byše jako operka v Norvegske dživač, tam byš pon tež jeden mesac od novembra hač decembra. Tam pa ja so nesem tak s mojim hustým nánom zrozumiela, tak so se ja v prvnom týdženu hižo vupovedžila a potom zastanula a v tutom času sem zna započnula online za novými alternatívami putač a to je mi na jara přečená nímska svojba z Nižozemske napřečo šišva.
0: Potak im trošku s božom, ne s božu, dodam niko dobro namakal, ale nevpomo dobro, nič na što trošku češo prebivač. Hanna, kak potak by vupada, što si ty cíle dokladne činiva na tvojem Vukrajnom liče takrat?
3: Ja som bol napríklad 5 mesiacov v Barcelóne a som tam jedný španinský pistolník zdiovala. A potom som ešte bola jeden mesiac v Sevilla, to v Andalúzijske, a som tam do jednej ričnej šule šla a si tak španšinu kusbole naučila. A potom som ešte bola v Indonézijske, ako je znaprajená sa s jednom nakrebetníkom, že som so krajkusk ježiva, si tú kultúru, tú rič, tú ranú krajinu obla dala a si kus ľubiť dala a dole si nepřečelku činila.
1: Hej, nekako pak ty zajímavost na rune za modžinu, kak staj si to financovali? Also, hana te svoje pistolni dživa, se te tam pojem zasluživa tež nešto?
3: Hej, also, ty pistolni se na kužu pát nešto zasluživa, to pa nekaj nejo dosavalo, tako sem ja tam ti dobro kus bodli, ča si živino im tam kus knatvarič, ha tohle sem ja ti džičaci pines dostava, ale ti znova doto si kus knaroma dživa.
1: A mi laka potom tebe bo?
2: Bola mi byše to tak, že som ja po tých hostných svojby živa bo a s tým pon bydlené zno inkluzíve mňa. Přitom sa ja tiež dostala jen mesačné kapsle pines, tým sa ja za jič a za pošitku nezastaranie užívala. A z mojich svojských nalutovaných pines som ja po nižozemské a belgijské ježdčiva. A si šelke vždycky obľadala.
0: Jak to finansiálne tak vypadá? Možno netko prajevoj, voj ešte si vopravil, že do toho veľa náromáži vojde, šo dobili do toho beží šop přes organizácie najbúštíša, tak šo tam dobili do toho týzno jednu väčšiu zumu pváčiť, alebo jak to pon tak odbeží?
2: Za tú program v Norvegske sa spočínal z jednej organizáciu, ktorá je na opere usmerená, tam sa ponti nekak 200 euro pfačila za ten sposredkovaný, dokiaľ špato v tom času v Norvegskej som mi neodúbilo sa pon skoku treba jednu alternatívu, a to sa pon online z jenom programom, ktorý ríka Opera Worldčino, a to je celé zadomo, a pon im na svojský riziko so jedna a sposredkuje, a tam ja nesem ničo pfačila.
3: Hej, ja som si to šo sama organizovala, som jedno retum pistolano napisao, abo jacero pistolano v Barcelona, a pon som ja ladao, a pon som tam dve obšiuzali, a pon som ja sa za jednu rosu dživo, a tam dživať započnula.
0: To pon zaujšte ešte mo trošku jace dživať, nekde napríklad pola mile, tam si to víš povom, pon jane šupotáč, abo sa napřipravene.
3: A je to tekus šas pon treba, na tom vodmu čaká, čaláča, šo trichy, ale pon to šo švo, tým tým te budle nosi pon tie sam potáč, to šo nebe tak ľuhko, ale...
0: To možný, že možno k mojim příchodnému prášeniu. Kak daleko předpolu si to pon doba, to šo také organizovač, kde si to započínala s tým predáci, si to vidžala nekece mňa do Ukraja hýt?
3: A ja som v auguste, loni som ja lust do Barcelona, a do toho sme oko 20 mesiace započnula, to šo plánovač, organizovač, a pon je to tiež oklopovalo na koncu.
0: Ok, das ist das, was deine Agentur da gerade do kontakta stajala poniraz?
2: Bola mi by to trošku pozdže, poprom jem praj tak zaje, kajž možno, tak zaje, kajž ta idea ste, so je nechces jenie organizáciu, abo se s tým plánom rozestají, bola mi by to tiež nekak kaj pohane, zase ja 20 mesiacaj v předpolu to spočino, bo tých agentúru papon šelke vitsky kus trošku dlie traja, kajž napríklad co dokumentácijské vitsy, detaile vo svojských informáciách, ja som tý doba zaručiť, že ja nesem doto zno vyjastva, abo nekajku pokutu mela, ha tož kvílu traje, da nešte to co dokumente zromadže ma, ha poprom tak zajekaš možno 2 mesiace tiež to zajekaš.
0: A po takim tu jeszcze.
1: Also kiedy wylek domu słysza po takim, co z letom w Ukraju, co tak jak na to przyjotować, to byście Hanna Nukec a Mila Dzisokec, w oni rozprawiate nam dżęca o jej dożywieniach w Ukraju.

0: Runja smysl z wulkim praszynom zabierawoj, čerodla holce tak husto do Ukrajany nukajš holce. Nietko pak nas wieza tež zajmuje, hač moža si naši dve wulke eksperče stosnano rozjasnić.
1: Hej, dobro praszyno. Ja si muslu, gdyż holce do Ukraja cedža, ponte skere do wulska du, niče do Ukraja, abo te juve nimske, stanete je, dokud si te nachaja to organizovat, abo ja nevim čo, ale spravne prejene se boja, napríklad v Barcelone, to su tam jac holcu boli, hač holcu, ki su teke v Ukrajine leto činili. Mm-hmm. To stanete ke serbske vašne
0: juve. Serbske holce?
2: Ja si znači, musu se jo to češko z zvučenih vašnu vů dyrič, dokud su skrile nesamostatne, abo na domiznu zvučení, a ponio to tijera nevšedne zo holce, napríklad teke džo, kajš upherčinja, a skrile pučuač du, abo niče robočeč.
0: Aj, vo sebe, što ješ MTŠ nastupa potom tun cvú heisti ty serbsky znate je babel, kajš mi už je co znajme vám činče, no?
3: Aj. Hej, netko pak máme tež ište nekotre dalšie prašená na váju. Runje v sociálnych sičach tla sa husto jeví perfektný obraz modostných ve Ukraju. Netko mé v osobince zajmuje, je pola vás jeden dyk dao, když ste si mysleli, netko som jace necha, a jacem doma.
1: Also, pomme bitte také drude, dass mir so budost da hei du meine gerne gäki wulki swedgen, aber da moji na so tamtrichi, aber ne gäki swimne swedgen, ab und im CD für Bukrajo, hast na noch niemals brune Jumbulko Party, ha Luigi Vokote wirklich, das neue Schag, ich bin gerade switchisch, halle, da bonte das niemals job und, mir moin chillig, witschotchini, scha sei doch, anjoi, scha bonte das niemals beproben.
2: Halt, um umuže se přizanken sprinni rase, so mi vopravdže vůjce stiskovo byše, potom so se prinnim razi kjutram doma boa na vopiče, a potom zase vročo byč byše jara nezvučené a spodžené, a potom sem se ja ti rozsudžu a moj přebytk v nižozemské trošku skručič, tak so si kus lohča mám haš možu ličo v vůžice vůžič.
0: Ja si možu kujiš, že znaje kustu nebo komík, když jen níže jo, a přečel jo, abo svoj vás rune na nekakém svědženu, abo níže než to další vera jen celé jenere nemže podle, abo čat jo to do kšel kore, abo níže než to druje. A si možu to, že mo stokroč hore neskere. A ještě voda, ty níže než to myliš, to ještě si v předbolu celé jinak představili, a zo štěše pon vopravdu celé naopak přišlo.
2: Husto o sebe, když jen s džičimi džuje, kajš Hanna a ja například, jsou celé jednore dny nepředvídžomné, na to se nemůže vůdce přijotvat, ty na to nastavit, co jsou to šelaké džiči, a ty šelaké vašna živěně, na to se jen celé jednore nemůže vůdce přijotvat, ty když jen do toho kontaktče je zase svojbu, a zame byše o sebe překvapěce, potom jen ty šelaké dny, a kde to vůprodže, ve mesto mi dňami kábao jota nalada a tie džiho vášne a tún vodpidňa.
1: Hej, pomem by to vo sebe v Indonésky sa na imku strach ma, dokud mu nesmo doto, nesmo si ničo kniovali, ha smo upod jenoš tam hin lečeli, ha pravili, ha jemu pon tamšo, planujemo, ha pon sa imku strach ma, so tam dokus kšiu beži, ha le nakoncu sme pon dobre mysle bo, dokud by to šo tak spontane, a pon pom ti noho ľudí zaznali, a s tými pon dále ježdili, ha pomem to einfach super tak.
0: Okay, to sind wir schon Jahre sein, aber Kinchi, ja, sie muss immer doch mal bei Nicke Kuss Dale ziehen, vom Psychon im Spüren. So steht schon, wo man mit so, hier ein Telefonat, Gott, was mir Bescheid bei Lunara war, lieb. Und da war dann so, da gar nicht du, aber stolz am Runde Bescheid war, so nicht schon, mit Telefonat schon. Und nach ich hoffe, ich so schon mit beim Bollisch euch schon.

0: W prenej hodzinie z mojsa Hanna a ja hižo z našimaj hošmaj Milu Dziswokec a Hanu Nukec vo jeju doživjenjach ve Vukraju rozmawiali.
1: Do runja smoj hižo z Madlenku Cimmermanec telefonuaj, kiš je tu kvilu veganje, a poričach moj z Karlu Knopec.
0: Netko pak dospolny fokus na druhu hodinu, mame menuce hišče došč před sobu.
1: Tak podamy som mjez drujem do Chile, Tanzanie a do Indijskeje. Islandskeje, vorajče.
0: Hej, nimo toho přeradžite vám Mila a Hanna nedom hišče jich najlepše stavizny z Vukraja.
1: Zopak neboh moj netko žaden času přeradži vám Klaudius najprve, kak se hudžbu daleža.
2: Tež v druhej hodine očakuje vás zaso písaná miešenca z pivu, tak maja Janka Hanka z pivu tausend dušne kadla za nás.
3: Ja som tausend dušne kadla, mi nech nikto nepřijde.
2: Skupina Linkin Park spiewa znaty spiew Faint. Run Boy Run titul umiełca Wódzkie Dej Słyszycie. Najprede pak cedza Brankaczki Narie, woni maja spiew Mylże Mylżęca za nas, dajcie se lubić.
4: Zadkula. Schon dann. Ja, wo hast du denn?

0: Naša tema dženca je živjenje v Vukraju a zato sme si Milu Džisvokec a Hanu Nukec tu do studia přeprosuje. Šakojo Hana a ja, tajke nazvonje nejakéž vony nima moje.
1: Što byte naj?
2: Uvijem še doživ neko šome.
3: Ja dom prajat, že v Nižozemske sme aj njara neošetne dženme, a džistu som inudom dve džiši zranili. Ja doto nesem, a potom teženi nesem žane strotniske pademe, ale na tuto dňu ja so rano najprede posnedaní ta holčka pši suad ve vopsunu a ha se hubu vodbiu a ha co a krava boa a potom poponu sme boli v při rajkaništu a tam je ten hulc z jeho kole z Urbanu a z nosa kraju bez konca do rika jara kraju džin.
1: Seda to pora neký džavo?
3: Haj, haj, po džiči to celé skuku džavo, oni byš dvě a čtyři lit staré do pon skuku džavo.
1: Aso, haj, gud.
2: Hana, kapo tebe upada.
4: Ha, ja som skôr nejakú skurilnejšie doživenie doživila. Musíme menúť sa v indonézijskej najnej 4 dňovským buleče s čomom boli. Ha, potom sme tenú noc doživili, kde sú te žomúku sväčšie boli. Ha, sme pon s cici štoci modostnými tam dožašli. Ha, na naše madrace sa tam lenili. Ha, naraz sme ešte noce votučili, dokud sú tam šedilka volali. Ha, poči šedile, tá voda do toho čoma u noc beží. Ha, pon sa to by šedile bežiť. Sme in boot do ruky dostali, hast du beli pon chiroma jet im vodu sto choma das von sherpa zu so never one delle schli halbe tim wo komiko dann da wird dag jortne alle ne gebottom so mo wurde wurde wer hat im dummer smash
2: da neckle die dag jortne das war de freine
0: geht dran nemer na nutzbar es da wo ihr war noch statt chine wo ich durch dotto ich gene nesse chine wo pota gem noch so no ne gebu sport und rugino aber tag seit dann noch so naukne so no
1: schatzele kuriosne
4: also ja von nau quadam surfwatch also muss doch heute muss an die hai hodine sali ab und am kuje jin surfali ha ja so will es es napawami nurili hase smokimi jrautsami
2: ai hat doch cool klingt
0: dann dabei ist gemorgen ninja
4: na schon nicht
2: da ja war cool klingt hier gab es da gesagt über so das tag hatte dich mehr aber
4: Friedrich Raut so nee aber warum nicht doppelt da normal da dann so schip und die Wolle Stalli hat Butter da gehabt hat ne hat da gekommen
2: zu der man eine Schopschima ja das war
4: in Heino no Pau da wäre süß alle nee Raut sind nicht ja
1: Mila nickes meine Stelle Hubinche na so eine Nussrosche die machst du na dich ja Gotso, najsmyšnýšie, gotso, to by najlepšie ľubivo.
3: Hej, ja mi ach trojce vopet, vo svojbných hab šečelkovi níža zemské, ha, kaj so to tak dá, sú tam mnoho kanálu, a po nejen po tým mysče rade jenú čomiku čaru túru čini, ha, ja som trojce so samým čomom, so samým šoférom popuču boa, ha, po cíča ráza, jom poprajú hač do příšerná ráza.
2: To je jara kúj klinči.
1: So to pan moha Das ist noch so, jetzt wird das Wort.
3: Ja, es ist noch Jahre, will ich mal Spoiler, weil ich breite Schale, wie soll ich eine Psychische, schöne Deutsche hin.
2: Alter, die Troschkus mischt, ne? Na, hi, bei Psychonem Spüre, zwischen mir so das Naschi mal hast schon mal, hier schon gebostet ne Murase, ich sage, ich habe schon, aber da gehe ich, was da ist, ich habe schon die Radio, da ist es hier schon gebostet ne Moderatio, ist nicht mehr Lubitsch.

0: Hai, pšina majste tu netko zaso Hananukec a Mila Džisokec, kotri ste so za tlieši čas do Vukraja podavuje.
1: Naša téma dženca sú menúci serbsce morostní ve Vukraju. Hanna a Mila máte tutun čas netko hižo za sobu a ste naši profice.
0: Hai, dajte nám najlepé kuže zvaju, abo romadže jemo cí typy, kotriž buchče vô, vo sebe dali, kotriž jene vo sobe, jene kotriž se so do Vukraja podať.
2: Hej, můj první tip je na kůže pát, co zaje došť za to přízeví časovo to starač, takže vele organizace mají ty jich časovo obmezování za to přízevěně, takže něco pom přepožu v umově, pan z dneska některé obce jac nejsou možné a pan se to stano neporadí jac.
3: Hej, tomu může já se přizáknout čas, ale mám já tyšen tip, co když pan se v Ukraju a ty by se stiská si celé jenom sociální sič tam natvarič ha, to jo zamene lipe přes online platformy Instagram ha, tak meno no Bumble for Friends funguovo s tým som sa dvici přečece na kvásko, to myš mám ja dženca ešte kontakt.
2: Hai ha, náš cvičí tip je se tež ju no vice zvíričky ešte na no doma nebu, alebo nese co ešte činč, napríklad nekako ješ, alebo niče nešto nové doživíč, alebo nekaký no hobby započinč, takéž aj ten džínsky otrys k ženi jas nepšinč.
3: Ha, všetož kúžde na zo nenejom, boba hačenie. Hač negatívne, alebo pozitívne.
2: Süß. To šo celé vereinbrajuje. Bo taký šemo v rúbem zjednočené. Bumble for Friends.
3: Sociálna sič. Aj.
2: Sociálna sič, celé dobré. Potom sa v neušetných vecká vúspytáč, ktorý ševák takhle nečíš. A šo by to celé plne ševo?
3: Zajedošť započínač.
2: Po takým tuto si to byl si. Kvútro by zajčo jeli za cieču sobo do Ukraja podač.
0: Hej Mila, hna, celé vútrobne džak, vám aj zastaj dženca tu pšina maj bylo a hej, bere doma a rána večer, no?
2: Ďakujem, do mňa.
1: Božme.
2: Hoj, to bera fajn, božme.

0: Lisa Maria Cyrze zu Kruščič bis zu Seische Bett misser zu do Runja Bobuču. Brinne mehr Startu asche je Jizba, na kotrisch boda so do Spanskie, Marokko, Albanskie und alle do Italskie. Bossi ni Missatz je Jizbe boda so do Portugalskie, je Jizba kila so pschet so dale gegunzi, alle dich se nees misser Rosmovelli, sto je vetutich Missatzach schiet got dakle doživiva.
1: Spočatnje je so v Spanskie na nekotre pučuanske čare bodova, a po dvima etiđin Njome dojde si potom do Granady. Tam je še vosibite nadavk, a tiež vosibite přebyvanišťo. Vo čo sa jedná a kak je k tomu dojšlo, pak ona sama povieda.
2: A tam si ja v takým jmenovaným cave house žila byla. To sú mena alebo boli domy, ktoré sú direktne do přírodných prozninců nuc zatvarené. Tute volontierové námesto, oder tute mistno za Giovanni Sjaskere, die ist das Pschipat namakawa. Ja, hab ich na Facebooku, nekot rises vor ich wummeskich Turbo, sapusawa, na das im Summe Wobbler in Apisali. Na kuse bat, bier mui wohne nadauk, jeno wulkus schinowino polanich, bomoloac. Zato sem mi že dva teže ne trebala. Všidatne sem ja tiši še zarođe džuala a pši šelkih nadavkah go domu pomala.
0: Lisa, ja som jaz drujem tiež v Couchsurfing vúspeda. Za všetkých, kot si šnýve, že što to je. To je sič, přes kotruž dostanú púčovacu, dámotne skvádnošť k spaniu. To sú, hej, netko názor neviem, ja kotruž je Lisa Maria z Couchsurfing činiva.
2: Například jsem jenom byla jenom jistá byla a s ním jsem se opravdu jaré bylo, bo jeho nábožino rozmýla. A na koncu jsem já těž ještě svoji sobu byla, což zeznala, to by je na starší zóna a svůj syn. A tu večer tak skončil, že jsme mož rejovat se v kuchni stali a ona je mi tak rec flamenco pokazala, jak je flamenco rejujem. Hat ich na damals Situation bei Jerezo de la Frontera. Hab ich erst das mir wo Projekt ist wulki beschiebt. Dun Feria bei Jerezo so budogiva. Da ja da kreizien jahre wulki traditionelle kulturelle Svejen da deckene Stücke ist jutra aber Projekt schon aber das ist habst du. Ha ha. Mir hast du selber dann bis Jerezo, ha wohnen mit der kreuzenden Feria sowieso, hab ich das immer in Schweden, zähle ich ihn auch durch die Jahre, hab gehört, ja, normaler Touristen durch die Jahre, das ist ja Jahre wisst ihr. Ja, sind dann leider bei Wall Street lokal, mir ist Romanische Stauer, mit der Kassette, das sind dann Romanische Spanisch, die mich wohl bei mir, lokale, mir switch die Jahre, muss man Romanische Tapas hier liegen, Ramofito spili Rioali adaktale.
1: Hej, za koncie jezby je so Lisa za Portugalsku rozsudziła, a to celé jednore doporučenie odla. Tam je v jednom cíle vosibitým hostu dživa.
2: Ha, bonsim ja tak hrecve dekým partijom hostelu skončila. Vezo ja k mojim nadakam, ty slušalo tun hostel tak hrec uredič a check-ins change. A večer sme mi tak hrec papko z Bosky Chili. Papko oznamenia tak hrec, to sme mi to hoši večer od bare k bare vedli. Musmo tiež na dňu romadže jara veľa rúrali, kipši boje šli, ha druhé aktivity činili. To sme ma šo tým hošťam tak hrec pokazali. Ha tam se ja die Budnoa so sind ja so geist steig im Lokalum Stanoa, du gisch, oder sie eine Lokalku Stanoa, du gisch ja nissen da Butschuatza boa, ja sind da boa, gott isch ja den Butschuatzen, da kretzt den Nister Pukasauer.
0: Heißt also, da gretz domo rotni Stanch, ja sauwisch zu sa wiele, gott sich so da Wukraja podaja, schon. Tak, znaisch Kulturu, Kraj zelehinak.

0: Hej, tak spěšně je vone zase nimo naše dženstíše v úsvaně. Bône zajímavých rozmov a telefonátů z celého světa.
1: A štůjče při svůchaniu jara dere gečbou, to mě snadno nadpadno, že je náš čropěnc pobrachu. Tun jsme dla časových příčin náže šmonec dobělaj, tu již netko krotko a svodko.
0: Hej, tutom piatku odmě se jmenujce Germuška 12. Serbsko gymnázia. Lica pak na hinejší location hat zvučené. Večerat so džiata od 21 hodin smeče se do jednoty v Krušticach podač, kapava študa hevák tam na rie vita. Moto večera reka govo vokovo sveta. Tutom piatku v Krušticach. Dalše zaradovaná zoniče potom v příchodný týden.
1: Po takim dobe zladovania do přichoda v posledních hodinách jsme se my s živenom serbských modnostnoch v Ukraju zaberali a mnozy z nich jsou tučasne menujce, když sociálne angažuja, abo jsou na Ukrajine šuli.
0: Hej, to runia jsme mnoho vo doživinách našej dvěju studijného hošti Mile Gisvokec a Hanne Nuket zonili.
1: Tak například pokyve našeho expertče, důvodobně s plánovaným započínat, sociální kontakty přes Bumble for Friends namagat a potom poslední jich pokyu byše hýště než to nové vůzpytat, štož hevák tak činil nebyl.
0: Hej, štůště, so potekím po našem vůzvaniu děnca přesvědčit, že se raz do Ukraja podat za trošku dlhší čas, tu může si tuto tips opravdu k vůtrově zač a na naju expertši poskač.
1: Što je nastupa znači ještě nekotre obrazy našich hej, v Ukrajinech ľudí, kterými jsme dženca telefonovali, s kterými jsme se skontaktovali, tam namakače tež na Instagrame ještě jenom k půjžom jeden malký obraz. My se slyšíme příšelé to žen zase. Bože má dobrou nocku.
0: Dobrou noc.
2: Zadkula. Moja bonžela.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.